0: If the censors got somebody in their sights, they had a problem. Here is Bedřich Utic speaking to Memory of Nations.
1: To bylo tehdy sezení u generálního ředitele Hofmana, kde seděli zástupci